Summer in the City, Litscher Patek im The Mirsche, tak říká tuto titul Joa Cockera. A hej, Litscher Mirsche, te dožijeme tyž netko zaso. Aste polatíme na aktuálne vedro tyž, džen sa zaso môžete sa pravie vutunkač v Hače, jezoru a vosnano tyž vykupili kýba v púlu doma, pretož smieme dosť a nadosť svunca v bihu dňa, hakle přizruža sa potom tyž zaso nekotrem ručele. Večer na večer očakuje nás potom silnejšie švíle a zdžila tyž nevedra. Večer pravje potom očakuje nas samo krupy, tak vešče nam meteorologojo, a tež to zaso nevedro. V ostane pak suvi džen, tužno, horco, s temperaturami hač do 35 stopnjemi. Juce nevedra potom vočanu, to zmijeme dale mix ze svunca a mročelu, aby u dnja jenož nekotre švijele. Tež juce očakuje nas temperaturi sač do 35 stopnjemi. Štvrtka, pjatk se vedro potom, no haj, možeš rec, trochu zmiruje, tež to zaso svunco a mročele, a jenož jednotlive menše švijele. Od štvrtka sem živestljepo potom spadnje na pod 30 stopnjo.

0: Mario Hiss je dospěval a s tím je nětko s dupkom na pošestřích.
1: Serbský rozvoz. Pověstře. V studiu Bettina Wenderutová.
2: Dobré ráno. Biskupstvo Drežďan Mišno je pomenovalo kontaktnou osobu za pádu zneužívania duchovnej autority, kež biskupstvo s dobom zdžili je vozivivo poriad za obkadženie s takými pohoškami. Nevotvisný kontaktný v osobě Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nejste pola biskupstva přistajené, rozmovy s nimi jsou důvěrlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cirkvinská autorita neměli soženě za to užívač, ľudí votvisných činič, manipulovač a jim svobodu brač. Tak biskup Heinrich Tümer Evers. Kulově doby čera mústvo Svunčná roža v osmu stáciu byč voli bulově Tury Zadkule. 20 mústvo raješe tam lesní kupeli. Kupanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezonu spokojom, hač vůniž běše júli svábe měsac. Dotal by jižo viace hač 16.000 opetuariu kupač, tekom je chuloni cvý sezonie. Pošovský kupeli zladuja dotal tež na skýre miniatu sezonu, najebač toho veseli so pošovská gmina jako noše o kupele, so sluša onak 100 najrinčim po cvý Nímsky. Přirunaniu hodnočiniu opetuariu na Google zamestni so pošovská kupel na 8 až 40 miestne od viace hač 2000 kupelu. Nitko nadžije so tam na čopvy a s tým dobry august. Dživa za turistické vůviče při Šibojským jezoru pola Vojerec pokročuje. Kež Vojerovský měšanský zariad zdělí, od čerovšeho zapadne brio přihotuje. Za to době vůlke množstva zimě pohybovač. Nimo toho kvadu vodovody, milinu a další medie. Na zimér cíža potom na briohu rostliny zesadžič. Rajkaniščo a centrálne parkovaniščo při Šibojským jezoru vostanete za čas tvarských dživov otvorení. Zvony rachlovskeje kapoky môža so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lido môža ho modernizovanie zvoprodžič. Dále chcieža lica išče z činy barbič, tež drevjane vauky a zapažmo z dreva má so vuporedžič a ze škytom před škodnikami namazač. Na koncu dostane fasáda išče novú barbu a zakot nové durie. Klitu svědčí rachlovská kapoka, kotraž přísluša kulovské osadže svoje stoletné obstače. Na vyšší šuli Slepo je sočera 5-dňovský mezinárodný médiový kemp zahajil. Jun převedu zhromadné médiový pedagogojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spěchuje revitalizáciu zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempě vobdžila so serbštinu vuknjace šulerio vyšije šule Slepo a šulerio ze Českije z partnerského kubvaniša gymnázi Polička z Pardubického kraja. Dženca máte například nemsko-serbsko-český radiový přinožk a videoklip nastač. To bych upověště, když namakáče tež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vele, vele slunca, dženca a horce tužne džin nás odšakuje. Peča cice či do samo sedoma cice či stopňu dženca zmijeme. Večo môho potom s blakami so zarímač a te abo tam nene vedro po kraju čaneč.
3: Na počach a na druhách našim konci je tak daleko šitko ok, ale ještě raz na to skečpňu. Ja viem, šako zo so stajne na tempo džaržiče, ale tuto týdžin so vo sebe veľa tempo meri, vo sebe veľa vyska, všetko je tak menovaná Speed Week.
1: Serbský rozvoz.

Ač, a to cele po zvučenom vášňu prinju v útoru mesaca, potekim dženca večo, a to v šestčich, v kurovej rumnosti Serbskeho ľudova ansambla tu v Budešinje. Jutze, to je v Čornom Gomcu, krabatuje mnie za so kino večo pod hohem nebjom, pokaza so večo dževečich film Terapii für Wikinger, a dževečich započne so film hižo jeden na pohodzinę do toho, wot na powosem ich, pak tam areal krabatowego mnie w otoru.

A dere je na zemi dola stajnje, dož mame krasnu serbsku hudžbu nicvjerno. A tu už zaspiewa nam dženca rano hišče Michał Cysz vo Donie Rosalii. Nam šetsta je so dženca rano tež Lex Hendrickson. A na droze Rio je z nami Michaela Melzerova. Všetky tuto spievy svyšiče po takým hač dosadných našim programie a netko dajče si dvě cauče a dvě šalce kofia zesvodžič s Markom Smu a Dualom.

0: Vo čím? So dženca rano rieči. A čo čítame v novinách?
1: Znano šakos, če dživadu kruh von do sveta vidželi, kiž zabiraše so z vupučovanjem Serbu přes vulki hat. Tež trudla malinkova zabira so v aktualnem vodaču Bomhaj Bo z vupučovanjem, šako bila tomu malo jubilej, Bettina, 175 let.
2: Cele pravi je avgušče 1801 postamenujce vupučova 2900 Serbo pod navodom Jana Svore z Droždija do Australskije. Nimalešice pokađahu z vukodnog končin budovskeho kraja vo sebe z Rodžišćanskije a Bukečanskije vosad když měješe nábožné hýbanie svoju domiznu. Dále písa Trudla Malinkova, zobě mě s upočuvarými tož do sobu stavu serbských evangelsko-lutorských tovarstvů. Přejist na pfachtaku s jménom Helena traješe 4 měsace a žádaše si tež viacere smertné vopory. Patržicu 1801 docpěšu Adelaide, južný australský. Tam založišu potom sydlišćo, natvarišu cirkvi a šulu, založišu kirchu a tež lutorsku osadu.
1: Kotri riči vodmě so šulska vúčba, kak češke bychu prócovanje vo serbského fararja a što dženca hišče? Ze Serbami tam činič maja, šo to môžeče si najnovšim vúdaču Bomhaj Bo načitač.

A ja tole, što ješ netko povedam, to klinči za mne, kažto ne bi mi to nešto vjerio, to što nekomu povedam, ale nakvine buchu železniske koline blokirovane, a to mes Habrachčicami a Lubijom, dla badneneho, respektivne puščeneho štoma. To netko najprej raz cele normalne klinči, so še ako pravidu nje stane, nebo pak přes dživačerju puščene tutun štom, ale přes bobra. Oni su prostče tak dlho na štomi rymzali, doniš nie tutun potom padnou a trichy pšitym potom kolie. Štom padne sobotu a to v lesnej končinie ent tam mies Habrachčicami a Lubijom. Dokuž pak so tuta podlanska čara jenož ve väčších vodstokách čahu vúživa, nebu železniský vopkat hačene, tak policia nam zdžili.

0: A kaž runi, že pši povedžene, kvataja netko gratulácie do kuloskie končiny.
1: Přejeme z Božo.
0: Sulšicach, tam sveče dženca Antonia Rečce na narodnine, su to samo 5 a 6. Dorstvo bratrostvo kuloskije vosady přeje jej mnoho božožonovania, krutu strotu a vosibe tež deremeče v kruhu svojbnych a přečelu. Dorstvo bratrostvo pak nohce Antoni Rečcine jenož k narodninám gratulovač, ale so skvátnostne toho tež polanie poďakovač, a to upraja vútrobne zapvač butun knies za dôletnú svieru dorstvu a vosime tež za vopstane vodebenie sulšetčan kapauky s kvetkami. Antonia Rečcina ze Sulšec sveči dženca 5 a 6. narodnine.
2: Znaju hojčku, ki se smije, cevu noca, cevu džin, pa smjek na jehubce je,

0: Ja, wie schon jetzt, Bettino, wenn der Rote wo aus dem mir Chas, sabo ist schon, pschat euch ja, na bo aus mich.
1: Serbski Rosbus. Bo ist schon. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Biskupstwo Drežany Mišnoje pomenovalo kontaktnju osobu za padu zneužívania duchovnej autority. Kež biskupstvo zobom zželi je vozivivo poriad za obchádzanie s takými pohoškami. Neodvisný kontaktný v osobe Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nestaj bola biskupstva přistajené. Rozmovy s nimi sú dôverlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cirkvinská autorita nemeli so ženie za to užívač, ľudí v odvisnoch činič, manipulovač a im svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer Evers. Kulowe je čera mústvo Svunčná róža, vosmu stáciu bičvoli Bulowe je túry zadkule dobylo. 20 mústvo raješe tam lesnej kúpeli, kúpanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezonu spokojom, hač runež byše júli svábe mesac. Dotal by hižo viace hač 16.000 svopetovariu kúpač, teko miachu loni cuvej sezonie. Pošovské kúpeli zľaduja, dotal na skýre miniatú sezonu najebač toho veseli so Pošovská gmina jako nošo kúpele, zaslúšava na k 100 najrinčím po cevi Nímske, přirunaniu hodnočeniu v opetuáriu na Google, zamestní so Pošovská kúpel na 8 až 40 miestne od viaca až 2000. Netko nádžija so tam na čopve a s tým dobrý august. Dziwa za turistické wuwicze przy Šibojskim jezoru pola Wojerec pokročuje. Kaž Wojerowski mieszczanski zariad zdzieli, wod čerowšeho zapadne brio przyjotuje. Za to dobia wulke mnóstwa zemie pohybować. Nimo toho kwadu wodowody, milinu a dalsze medie. Na zimie chcedza potom na briohu rostliny zesadzeć. Rajka niszo a centralne parkova niszo przy Šibojskim jezoru wostanete za čas twarskich dziwów wotereni. Zvony rachluskeje kapavki moža so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lido moža ho modernizovanie zvopravdič. Dale chcedža lica hišče nuckone šine kapavky barbič, tež drevjane vauki a zapažmo z dreva maso vuporiedžič a ze škitom před škodnikami namazač. Na koncu dostane vonku na fasáda ešte novú barbu a zakot nové durie. Klitu svieči rachlúska kapavka, kotraž přisúša kulovské osadže svoje stoletné obstače. Na vyššej šuli Slepo je so čera 5-dňovský medzinárodný médiový kemp zahajú. Jún prevedú zhromadne médiový pedagógojo Studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempe obdžila so serbščinu vuknjacu šulerio vyššie šule Slepo a šulerio ze Českie z partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český rádiový přinošk a videový klip nastač. A to one bychú naše džencniše povesče, kýž namakače tiež na internetno stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, lečo pokaza, što môže s temperatúrami mez 5 a 30 a 7 a 30 stopňami cuvý džin slunčno dženca a na večer potom s blakami tiež švíle abo samo nevedra možné.
0: Kúho veľkúho vopkada ďalšíme so krótko a svodko, všetko poradku našim koncu.
1: Serbský rozvoz.

0: Bede nadživečje, doberanje vam tam šitkim doma, a nadživam so za šoproče doberanje mili, a za nešče s takimi črnimi blakami otučvali, takle mence. No, suda vode vam tež načušli tema o stvorenčka noce. Tina, ty nam netko praviš, čo ho dla, jen je nesmie placnič, ale celé skeč bude popadnič.
1: Hej, ja bude také neradšo placa, no také. Ale v agentúrach som zajímal námo u sliđeriu čítava, kýž chcete po možnosti veľa informáciu vo kuntvorach ze šelakých kuncu nemskýje zbírač a za to poša vás vo pomoc. Što činič? Kuntvoru popadnič, nic placnič, ale ne lepe tuzu šklincu abo plasti škličku zač a kuntvoru popadnič. Potom súdobju kuntvoru do mrožaka tyknič, zo tam zahinie. Motvu suchu kuntvoru do małeje švabičkoje tuzu abo do podobného tyknič a potom do lista. Adresu namakače pod www.mückenatlas.com. Kuntvora menujúce nie je než kuntvora, po celom sviče je 3700 družino nemsky nekak posta. Vo tým pak so kež prajne sledži.
0: No a ty by to pomniš, vo môže sa rade s kuntvorami stač, kež s dinozauriemi tiež. Janoš, vo tým rita kuntvora je dobrá kuntvora a tu ješ netko tiež tu tún hasnutu, alebo zaplacnu. A, cak.

0: Na dzielnevy nietko viac nespíče, najpozdišo nietko zapuješče milinako ište pat votučič, pretože napu dvečich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Biskupstvo Drežďany Mišno je pomenovalo kontaktní v osobe za pádu zneužívania duchovnej autority. Kež biskupstvo s dobom zžili je vozivivo poriad za obchádzanie s takými pohoškami, neodvisný kontaktní v osobe Anna Müller Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nestaj bola biskupstva přistajenaj. Rozmovy s nimi sú dôverlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cokvinská autorita nemili so ženia za to vužívač, ľudí odvisných činič, manipulovač a im svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer Efers. Kuluje je čera mústvo Svunčná rúža v osmu stáciu Bičvolibulovie túry zadkule dobylo. 20 mústvo raješe tam lesní kúpeli. Kupanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezónu spokojom, hač runež byše júli svábe mesac. Dotaj bížo viace, hač 16,000 opetuariu kúpač telkom jachu loni cevej sezóne. Pojšovskí kúpeli zľaduja dotal na skýre miniatú sezónu, najebač toho veselí so Pojšovská gmina ako nošo kúpele, zo súša kúpek s to najrenčím po cevi Nímsky. Přirunaniu hudnočeniu v opetuariu na Google zamestní so Pojšovská kúpel na 8 až 40 miestne od viace hač 2000. Dživa za turistické vúviče při Šibojským jezoru pola Vojerec pokročuja. Kaž Vojerovský miešanský zariad zdieli, od čerovšeho zapadne brio přihotuja. Za to dobia vúľke mnóstva zimie pohybovač. Nimo toho kvadu vodovody, milinu a dalšie medie. Na zimier cieďa potom na briohu rostliny zesadžeč, rajka nišo a centrálne parkovanišo při Šibojským jezoru vostanete za čas tvarských dživu votorenie. Zvony rachlovskeje kapavky môža so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lido môža ho modernizovanie zvoprodžič. Dále chcieďa lice ešte z šiny barbič, tež drevane vauky a zapažmo z dreva má so vuporedžič a ze škytom pred škodníkami namazač. Na koncu dostane fasáda ešte novú barbu a zakot nové durie. Klietu svieči rachlovská kapavka, ktoráž přisúša kulovský vosadže svoje stoletné vobstače. Na vyššej šuli Slepo je so čera 5 dnúský mezinárodný médiový kemp zahajú. Jún převedú zromadne médiový pedagógojo studia Lucia ze smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempie vobdžila so serbščinu vukňacu šulerio vyššie šule Slepo a šulerio ze Českije z partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český rádiový přinožk a videový klip nastač. A to bych u naše rejnče povesče, kýž namakače celý deň tež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunčne, suche, prúzninske, živé slibro hýba so med s horcemi 5-cicečí a 7-cicečí stopnemi a večer potom môža so rýmania a dešče přidružiť.
0: Všetko ok, našim koncu. Hľadajte, přiúšim ešte raz celé dokladne na váš aktuálny tempo, pretože môže byť sa voko rúška Jižo Biskač čaká. Sme vosrieč aktuálne Speed Week, ktorýka sa so tutým týdženiu vo sebe husto Biska.
1: Serbský rozvoz.

0: Národné menšiny. Sče to vyžovieženie? To vyžovieženie?
1: Lietca aprilu sú maďarské nové parlament volili. Dobu knieždorstvo dotalného premiéra Viktora Orbána odvolené. Za Nemcu maďarské pak nie je to jenička nová situácia, na ktorú šmaja sa nastajíč.
2: Od leta 2014 mějachu Němce v maďarské svojského zaposlanca v parlamentě v Budapestě. Zakvat za to je menšinový zákon, v kterém je zakotvěné, že mají národné menšiny právo na svojského zástupníka. Za to dostanu samovoložený mandát, to říká, že netřebaja telko vosu nazbírač, kaž etablirované politické strony rozkvadže město předsedka krajného samozarenistva Němců v Maďarské a zdobom prezidentka Federalistické unie evropských národných menšin FUN Olivia Šubotová.
3: Za jedné sedvo parlamentče dobia menšiny, niže cia 20 do 5 20 tisac vosu nazbírač. Dokež pak sú mnohé menšiny v Maďarské Tromauke, máte jenož Sintojo a Rumojo a Němci šancu do parlamenta začanič. Dotal pak je se to jenož Němcam poradživo.
2: Lieca pak nic. Nie je dosahalo, zoby nímský kandidát do parlamenta začanil. A o tom sú tiež maďarské rečné médie rozpravili.
4: Friš hírejnko parlamenti válo stášo kután. O Moďororsági németek országos önkormány...
2: Strach alebo paniku pak toho dla mňa z nímskej menšinu šírič netrebaja, mení Olivia Šubotová.
3: Mňa s politikárami maja šitke národne menšiny jara vulku naladnosť. Strony přesahujo je menenie, zo má stát národne menšiny podpírač. Nové knežostvo je svoje dživorunie zahajivo. Sým si viesta, zo tu

žive byli dženca išče dawaja. Ič bo netko šitkim spivarjam muskeho kura delane, dženca večo, vodmier so konječanske borske stvie, vúriadna proba za přichodný vústup, zvučovanie započne so celé po zvučenom vášňu večo sedmich. Vojerovský športový klub přeprošuje dženca připodňu jenej na pohodžinské informacijské zariadovanie vo športče s Češenkom. Zjazk serbskich spievarskich tovarstvo přeprošuje za so všetkých tých, kotiž rade spievaja, tiež zvonka kora, na zromadne spievanie dženca večo šestčich v kurovej rumnosti SLA do Budošine. V čornom komcu pokaza so jutce film Terapie für Wikinger, a to v Krabatovom mene pod hohem nebjom večo dživečich.

Našim dženstnišim vusovanju, čako rozpravjachme vo vosibitem dooluom doživjenju, Simon Pöpe je sa menuci do Peru, do Andu podal, zby tam krosnoval. Jeli isče přinoš dženca rano skomžili, potom poladajče raz do našej app NDA Serbia, abo tež na našu internetovu stronu. Tam sme šako vozivili přinošk, ale z dobom tež artikel, zbo proče spektakularnymi fotami jeho krosnovanskie tury po Andach. A apropos horiny, šteli sa tiež vy do horu podali, netrebaš ako to runa von Ande byč, znano sa no Alpy, Tatry, Kirkonoše, abo tiež Čornobo, potom šteli tiež vy nám rade riane foto z horinu a připisajte nekotre informácie, kotru horu tam vidíme, abo što ste tam rianeho doživili. Serbia, tuž namu a na vás, na kotru horu, s če dôľujem času so podali. My srbským rozvosu sme čipni a veselíme so přes vaše dopisy. Na jedno rišo, že to přes našu app MDR Serbia, abo tiež s mailku na serbski-program@mdr.de. Česač menšino, doč večich je. Dobranie.

0: ты. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Žinca, co my žinsku do fokusa programa stajíš, ak jo viele absolventam Dolnosaského gymnáziuma, ak nám přisluchajú, ve dobrem spomnišujú. Mária Kobelina jo bola dvojke leta vedkubáka na Saskej rozširjonej ušej šuli a na postejšem Dolnosaském gymnáziumie. A ze svojím cvojekom, komponistom Detlefom Kobelu, jo se teke přece na kulturnom živinju v hovedolnej Vúžice obželiva. Zachadnu sobotu, prétnego augusta, jo svýšiva svoj vesem žasete narodne žin a kutý gošpie vespitujom rozkrono z našego archíva, tam ulicujo Maria Kobelina našej kolegoce Ani Kocholc-Švácovi vod svojej drogi do Dolneje Vúžice a kotaru rolu grajo muzika ve jeje živinju.
2: To je moje živenie, ale znajmenšie to je přece južo moje hobby bylo, a do ním ta je to tak vostavo. Moja mama jo přece ze mnou zpěvala. Od kolebky pak dvojko až som ještě doma planěj živa byla.
3: Zvečko je přižaša.
2: Já přijdu ze Slovakska. Ukrajinské je maďarské je granici. A my jsme tam jedna maďarská menšina, přes toho moja maďarština je maďarština.
3: Nyní to slyšíme jeden zpěv ze vaší domůně. Který zpěv to je?
2: To je jeden mladý zpěv, potoky Otilo. Ten sas, ako som ten zpěv se s mojou mamou zpěvala, nie je ještě živý byl. Ale to byl ten zpěv, že o to, když si předstvo domizně, potom myslíš na tvoju mamu, lícíš s tím, když raz přijde na pohled k tebe, potom jak redně to za ňu všechno přigotuješ.
3: Po takém jeden tužný zpěv, jo?
2: I jo, to na každý pád.
3: Jo, a to jste už slyšeli, jako malo žučo, jo?
2: To jsem zpěvala s mojou mamou, ona jo mi to také navuknula.
3: A jaká muzika to je? Jo, to je jedno moderná, nebo jo to...
2: Ne, to je s huslami, to je maďarská muzika, maďarská folklórna muzika.
3: Jo.
2: To pro nás je to tak, až máš, to je halgotu. Halgotu to znání tak věle na slyšaně. A potom přece i přijde také něco lužné, čádáš. Předtím holgotu a potom čádáš. Ale není to jen také holgotu, to je na svěšení.
3: To my nejde svěšíme.
2: Jo.

0: ten sledujúci spiu, to jo také jaden ze vašej domunie, a to jo jaden podpory. Po takém tam slyšíme věci zpívu.
1: To jsou potom ty lušné, samsky zpěvá, ten potoky otýla, to zpěvají moje enky, žešiní, to také sobu.
0: Žínce, ty enky žeši to zpívají a to, jo, šo vy taky zpívali, jo?
1: Jo, já to také som dalej dává, my to gromadně zpěváme a slyšíme. A oni povedajú se vie také maďarsky.
0: Tak sú oni také tu rec uknuli, nie?
1: No, na každý pád, dokuláž to je moja mačerčina. Ja nemogu inakšie se s žešimi povedať, se svojimi. Also napríklad se s mojou žoku, s mojim synom, ale také se s enke žešimi. Také to chcú. Dokuláž to je všetci, ja vgroním tajky pokvat. To je jan pokvat, ktoré im vostanú na celé živenie. Každý sme doma, plána na Slovaksku, potom oni sa tam ako domacujú.

0: A ve te kupce jo teke sobu spivava vaša žoka?
1: Jo, ona jo sobu spivava, ona teke ve Korje sobu spivava, a ona jo sobu beva teke ve Bulharske.
0: Jo, a vaša žoka jo se naroživa ve Suakske obo ve Nimske?
1: Moja žoka se naroživa, živeš a šežda se tu ve Kodjebusu.
0: Pen maša ve teke syna? To je ten Ištvan Kobila. Kaj je se narožil?
1: Ištvan jo se narožil 77, že se teke ve Kodjebusu. Ten jo mogal donosecki a mađarski.
0: Ištvan teke muziku gotujo nic, a teke muziku studirujo, jo to pšal je?
1: Ištvan jo zahopil poždej z muziku, a on jo teke studiroval muziku, ale on gotujo jadn drugi smer muziki, ako Jogonan. Ja som také s ním veľa spievala.
0: A on ja studíroval jazzovú muziku?
1: Jazz rock, jo.
0: A nem to slyšeme Jogo, on také jeden dobrý spívar, jo. Se svojským spívom Přečelo zimě. On jo také tu štucku napísal.
1: On jo to se mi veľkým spodoba, on jo také tu štucku napísal a také tu kompozíciu gotoval a ja sa veselím veľkým gotoval.

Kaju šľube při sluchárky a při sluchárie Jonáš Ustčevajnský cáste minul. Víče jo moja kolegovka Anja Kochoč-Švarcová zase za vás tu se sprednými informáciami k letosnému festivalu podzajčno-európskeho filma vet letosných muzeových nocu a s viele dalšnými témami. Ja, Diana Šicová, se nien s vami rozšoknujom. Mešo se derje.

0: RTVD. Savski program. Savski program. Tema.
1: Žinca, co my žensku do fokusa programa stajíš, ak jo wiele absolventam dolnosaskiego gymnáziuma, ak nám přisłuchaju, ve dobrem spomnišu jo. Maria Kobielina jo była dvojke leta vedkubáka na saskej rozšiljonej ušej šuli a na postejšem dolnosaskem gymnáziumje. A ze svojim cvojekom, komponistom Detlefom Kobielu, jo se teke přece na kulturnym živinju v hovedolnej Vúžice obželiwa. Zachadnu sobotu, prednego augusta, jo svišiva svoj vesem žasete narodne žin, a kuti gošpje vespitujom rozkrono z našego archiva, tam ulicujo Maria Kobielina našej kolegoce Ani Kochojc-Švarcovi vod svoji drogi do dolneje Vúžice a kotaru rolu grajo muzika ve jeje živinju.
2: To je moje živenje, ale znajmenšie to je přece južo moje hobby bylo, a do nim ta je to tak vostavo. Moja mama je všetci ze mnou spievala. Od kolebky, pak dvojko, až som ještě doma planej živa byla.
3: Zvečko je přižaša.
2: Ja přijdu ze Slovakska. Ukrajinské je maďarské je hranici. A my jsme tam jedna maďarská menšina, přes toho moja mačeština je maďarština.
3: Nyní to slyšíme jeden zpěv ze vaše domůně. Který zpěv to je?
2: To je jeden mladý zpěv, potoky Otilo, ten sas, ako som ten zpěv se s mojej mamou zpěvala, nie je ještě živý byl. Ale to byl ten zpěv, že o to, když si před svou domizně, potom myslíš na tvoju mamu, lícíš s tím, když raz přijde na poklet k tebe, potom jak redně to za ňu všechno přigotuješ.
3: Potakem jeden tužný zpěv, jo?
2: I jo, to na každý pár.
3: Jo, a to jste už slyšeli, ako malo žučo, jo?
2: To jsem zpěvala se s mojí mamou, ona jo mi to také navuknula.
3: A jaká muzika to je? Jo, to je jedna moderna, alebo jo to...
2: Ne, to je s huslami, to je maďarská muzika, maďarská folklórna muzika.
3: Jo.
2: To pro nás je to tak, až máš, to je halgotu. Halgotu to znání tak věle na slyšaně. A potom přece i přijde také něco lužné, čádáš. A to předtím holgotu a potom čádáš. Ale není to jen také holgotu, to je na svěšení.
3: To my nejde svěšíme.
2: Jo.

0: Ninto, što živa ve Budišinje, a co ištive ve Budišinje gotujšo?
1: To višću, až som 5 let južo doma, ja podperuju kobelu ve svojom uživjenju, ale okrem togo som prezidentka tovažnosti za spehovanje serbskeho ludového ansambla. So, a ten ansambl ma 5 let tovažnost za spehovanje. Spitame za naš ansambl podperu, ale teke kšitanje. Božko ta kultura jo ako najmenej spehovana, a ten ansambl jo široko daloko znati reprezentant serbske kultury.
0: Jo.
1: No to se musí spekovať, to se musí podpirovať, to pýtame přijašelu našeho serbského ľudového ansambla a ja se nážejam, až snáno se nám darí také v Dolnoserbách niekotarých zájomcov namakáš.